že jsou samitné je. Tak pořád zdá, buď dobrá. Mně se budí ty je ty lidi je. Pamosko nejječera. Pamosko nejječera. Pamosko nejječera. Pamosko nejječera. Pamosko nejječera.